think this is vaguely better. Yeah, okay. Jak florohy klátý, násnaky se žálí, jak srdcem polílí, usmelý peklí, kluci taký kátaží, že nablhalí, pr-

Zak zádu na i skazu dívčinou pršají ty kuny k vore, nenky nese ty hlaju. Posti posi mi kvlači, tvoje dívčino plači, jak jí jmény pogydají, štuky poudmaj. Luči bylo by čvo nehodí, luči bylo by čvo nejlubí, luči bylo by čvo tajné zod, či dveci mer zabývat. Luči bylo by čvo nehodí, luči bylo by čvo nejlubí, luči bylo by čvo tajné zod, či dveci mer zabývat.